0: Kira Malinta!
1: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klaun, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.

naše rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.